0: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.
1: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.

0: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz. Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.

0: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na Olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Záplavami poničená silnice 60 na severu Olomouckého kraje z Lipové do Žulové se dočká opravy. Termín ještě není stanoven, ale ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že silnice, kterou v roce 2024 poškodila voda, opraví společnost Strabag za 121,5 milionů korun. Země se připravuje na hlubší cesty do vesmíru. Společnost SpaceX dosáhla důležitého milníku ve vývoji lodi Starship. Při svém 14. startu se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země a vypustila 26 satelitů. Úspěšná mise je důležitým krokem na cestě k certifikaci lodi pro budoucí lety k Měsíci nebo k Marsu, informuje ČTK.
1: Sport.
0: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
1: Počasí.

0: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
2: Tak a teď už hrajem.

Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: Ráno se nám krásně rozjíždí a my se už za okamžik spojíme s naším dnešním hostem. Probereme jedno zajímavé téma, zjistíme, jak vylepšit život na venkově a jak to bude s dotacemi pro malé obce. Tak volume doprava, ať nám nic neuteče.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Zchátralá stará škola, na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
3: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
2: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
3: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, tak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
2: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
3: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
2: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
3: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
3: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
1: Skyrock.
4: Na rok máš nárok.
1: Skyrock.

Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.

0: Máme tu pro vás připravený souhrn dalších událostí, pojďte si je poslechnout. Je středa 30. září. Modernizace autobusového nádraží v Uničově za 25 milionů korun se zásadně pohnula dopředu. V úterý na místě dělníci osadili první tři zastřežená nástupiště. Terminál má být hotový na přelomu října a listopadu, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Na terénní cyklisty myslí Zlínský kraj, podpoří vznik 400 km tras pro silniční kola do terénu v rámci projektu Gravel Tour Česko. Krajští radní schválili na realizaci tohoto záměru dotaci ve výši 250 000 korun. Sněmovna včera nedokončila debatu o vyslovení nedůvěry vládě a v jednání bude pokračovat dnes od 9 hodin. Ale je otázkou, zda dnes skončí. Do diskuze se před hlasováním hlásí ještě více než 50 poslanců.
1: Sport.
0: Hokejisté Olomouce v domácím extraligovém duelu 6. kola podlehli Vítkovicím těsně 3-4. Hanáci sice po první třetině nad soupeřem vedli, ale hosté v dalším průběhu utkání dokázali skóre zápasu otočit.
2: Je to hořké vždycky, takže bylo to nadějné, kluci to stáhli na 3-3. Bohužel jsme to Vítkovicím zase odevzdali na konci, takže po naučení trošku do budoucna zlepšení.
0: Komentoval výsledek zápasu olomouckých kohoutů s Vítkovicemi 3-4 v 6. kole extraligy gólman Olomouce Matěj Machovský.
1: Počasí.

0: Září se s námi dnes rozloučí slunečním pozdravem a podobné počasí jako u nás dnes bude mít také brazilské São Paulo nebo třeba australské Sydney. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Sternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření.

0: Blesková doprava z Olomoucka, také z dálnice mezi Olomoucí a Vyškovem. Víme, jak se jezdí tady. Středeční ráno v Olomouci, Lipníku, Valmezu, také v Rýmařově bez vážných nehod. Na 12. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov bacha na sražené zvíře u Brodku u Prostějova. A v Droždíně, nedaleko Olomouce, pracují dělníci na ulici Vítězství vedle hospody. Mají tady rozdělenou práci, zúžená vozovka, tady má být do 9. října. Projíždíme spolu ranní cesty, dole silnice, nahoře nebe, za volantem máme sebe.
1: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Tak a teď už hrajem.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: užíváte si ráno na té správné rádiové vlně a my vám jako vždycky vylepšíme den. Za malou chvíli si povíme, jak nás babí léto baví a že nám taky šetří i peníze. A tenhle náš tip se může hodit úplně každému. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Životní styl na Skyroku.

0: Co je doma, to se počítá a platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zatepleném bytě to může být jenom pár desítek korun, u velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí dva dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže od teď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenomže zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Skyrok. Milujeme rok. Milujeme rok.

Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.

0: Pojďte si poslechnout další aktuality. Je středa 30. září. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
1: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, kde se čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to je vlastně udělané na smyčce.
0: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus. Do komunálních voleb zbývají necelé 2 týdny a v Česku se množí případy volebních podvodů. V České republice přibývá případů lidí, kteří se bez svého vědomí objevili na kandidátkách stran a reprezentují je tak, píše deník. Lidé se proti nedobrovolnému zapsání na kandidátní listiny nemohou předem účinně bránit. Podpisy ke kandidatuře se totiž úředně neověřují a pochybení lze řešit až zpětně civilní žalobou nebo trestním oznámením. U říjnových voleb ještě zůstaneme, jejich součástí bude 19 místních referend o výstavbě větrných elektráren v Česku. V nich se bude rozhodovat o vzniku až 81 nových turbín s celkovým výkonem 450 MW. Místní hlasování o možném vzniku nových větrníků proběhne i v našem regionu, na Svitavsku, v obcích Dětřichov, Kamenná Horka, Mikuleč a Sklené a na Bruntálsku, v Horním Benešově, Starých Heřminovech a Zátoru. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i po druhé. Ve druhém utkání skupiny A3 Ligy národů padli doma s Anglií 0-2. Jde o druhou porážku pod novým trenérem Španělem Santim Deniou. V sobotu Česko podlehlo Chorvatsku 1-2. Počasí.

0: Září si na rozloučenou objednalo tu nejhezčí možnou kulisu. Modrou oblohu, slunce a příjemné babí léto. Tak si jeho poslední představení dnes pořádně užijeme. Víme, jak bude dnes jasno anebo skoro jasno, denní teploty do 24 stupňů Celsia. Východ slunce 3 minuty po 6:45 a západ 2 minuty po 6:30 večer.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou svůní domova. Příběh pečiva.cz

0: Blesková doprava z Olomouce, také z D1 mezi Vyškovem a Brnem, anebo z Prostějovská pro vás právě teď. Dobré ráno, víme, jak se jezdí tady. V Olomouckém ranním provozu 5 až 10 minutové zpoždění na Lipenské, Chvalkovické i na Velkomoravské. 10 až 15 minut se spozdíme kvůli silnému provozu na 210. kilometru D1 za Vyškovem u Holubic ve směru na Brno. Na Prostějovsku nehoda v Dobromilicích mezi Zámkem a Poštou a přímo v Prostějově srazilo auto cyklistu na Krasické ulici poblíž akvaparku. Za volantem se opatrujte a mějte hezké ráno.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock. Krásné středeční ráno. Jsme moc rádi, že nás posloucháte hned od budíčku. Nový den je tu a my už víme, co všechno přinese a s kým budeme slavit. Ať už jsou to narozeniny nebo svátek, je tu naše dnešní...
1: Je středa 30. září, poslední den tohoto měsíce, takže září, děkujeme, zítra přebírá štafetu říjen. Ještě než ho pustíme ke slovu, rozdáváme narozeninová přání. Slaví herečka Vanda Hybnerová, narozky má také zpěvák Pavel Vítek a... Narozeniny k nám přijíždí slavit i mistr světa Formule 1 Max Verstappen. Přesně před 20 lety se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která vyhrála Miss World.
2: Tatiana Kuchařová from Czech Republic is Miss World.
1: A kdo má svátek? V kalendáři je moc hezké jméno, Jeroným, vše nejlepší přeje celý náš tým. V Česku jich jsou jenom 200-300 a přesně pro tohle jméno jsme připravili velmi limitovanou edici sváteční hymny.
3: Neslaví Jeronýmové.
4: Znáš nějakého?
3: Ne, ty?
4: Taky ne.
3: Tak snad nějaký poslouchá.
5: Jeronýme, ozvi se!
3: Co by se k dnešnímu svátku říct dalo?
5: Že Jeronýmu je ukrutně málo.
3: Synonymum pro dobrý tým.
5: To je náš kámo.

0: Jeronýmové, ať jste dneska kdekoliv.
1: Dejte o sobě vědět. A hlavně se nám nestraťte. Už tak je vás málo. Všechno nejlepší!
2: Skyrock kalendárium.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Skyrock. Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: se nám krásně rozjíždí a my se už za okamžik spojíme s naším dnešním hostem. Probereme jedno zajímavé téma, zjistíme, jak vylepšit život na venkově a jak to bude s dotacemi pro malé obce. Tak volme doprava, ať nám nic neuteče.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Zchátralá stará škola, na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
3: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
2: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
3: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
2: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
3: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
2: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
3: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
3: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
1: Skyrock.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.

0: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Choboutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Kácení u hřiště v Choboutově si vyžádá zvýšenou opatrnost kvůli blízké zástavbě a elektrickým drátům. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak se bude rozvíjet česká armáda, to ukazuje aktuální cvičení v újezdu Březina na Vyškovsku a taky na poligonu v Lipníku. Cvičení Drone Shield představuje nové možnosti bezpilotních systémů z různých částí světa. Představit nové drony a nové typy protidronové obrany přijelo 73 firem.
1: My jako armáda testujeme komplexní schopnosti, to znamená, společnost přijede a měla by představit nám jejich řešení, které pokrývá naše potřeby. Právě tahle ta platforma umožňuje i tu kooperaci mezi firmami, což nám potom přináší ty výsledky, benefity další rok, kdy ty firmy se poznají, využijí svoje výhody a vytvoří následně potom systém, který je komplexní.
0: Řekl pro ČTK vedoucí cvičení Michal Peterek. Jarní mrazy, letní krupobytí a sucho se podepsaly na úrodě zeleniny v Česku. Do poloviny září počasí způsobilo pěstitelům škody za 700 milionů korun. Poničená byla více jak desetina osevní plochy, informuje o tom Zelinářská unie. Sport. Odstartoval nový ročník NHL. Úvodní zápas má za sebou vítěz minulé sezóny Carolina. Obhájce Stanley Cupu si na úvod připsal prohru 0-1 s Floridou. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má elitní český hokejový útočník David Pastrňák. Jeho Boston v noci na dnešek porazil 3-0 New Yorkské Rangers. Počasí.

0: Září se s námi dnes rozloučí slunečním pozdravem a podobné počasí jako u nás dnes bude mít také brazilské São Paulo nebo třeba australské Sydney. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.

0: Nehoda na Šumpersku, také pomalejší provoz na D1 u Holubic. Víme, jak se jezdí tady. Středeční ráno v Olomouci, Kroměříži i v Bruntálu, bez vážných nehod. Dva osobáky jsou v sobě na rovince mezi Šumperkem a Rapotínem, jezdíme k Javadlově a 15-minutová kolona pomaleji popojíždí za 210. kilometrem D1 u Holubic ve směru na Brno. Projíždíme spolu středeční cesty, dole silnice, nahoře nebe, za volantem máme sebe.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Tak a teď už hrajem.

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

Rádio Hana, Okruh, Skyrock.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a doopravdy je to obdivující, tak je ta svobodomyslnost. To my jsme neměli. My, generace čtyřicátníků, pokud se nám něco řeklo pan učitel, paní učitelka, tak bychom to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takoví jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, k čemu mi to bude, co s tím můžu udělat. Ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohle je jejich veliké, veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme. Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: námi na vlnách. Po svátečním začátku týdne se pracoviště rozjela v neobvyklém tempu, ale my pro vás máme skvělý recept na pohodu. Už za chvíli vám přineseme nálož parádních tipů na volnočasové aktivity, zajímavé akce i místa, kde se dá perfektně zrelaxovat. Přejeme vám skvělý den nabitý dobrou energií.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
7: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny, nakupujte hezky česky.
8: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
9: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
10: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
9: A navíc?
10: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Skyrock. Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyrocku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Vítejte mezi svými, vítejte doma, víme co dělat a kam vyrazit. Už zítra nás v olomoucké sedmičce čeká stand-up show, sex, děti a alkohol. Bude to večer plný smíchu s Martinem Jirmanem v sedmičce na Sokolské zítra od 19 hodin. Olomoučký baseballisté slaví 50 let od svého založení a právě proto pro nás skokaně o víkendu chystají speciální program. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české i německé reprezentace a bude i výstava ikonických amerických automobilů a motorek. O víkendu na Lascích oslava olomouckého baseballu. Floria podzim na kroměřížském výstavišti proběhne od pátku až do neděle. Budou podzimní vychytávky na zahradu, unikátní expozice bonsai, cymbálovka i program pro děti. Od 2. do 4. října kroměřížské výstaviště a Floria. A o víkendu na hradě Sovinci budou duchové a dušičky. Netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, strašidelných pověstí a humoru. Potkáme se tady s našimi dětmi?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Skyrock.
1: Skyrock.

Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.

0: Jdeme na zprávy. Řidiči, městská policie Olomouc dnes opět měří povolenou rychlost v Olomouci a okolí, dohlíží na bezpečnost provozu ve městě. Hlásí, že dnes s radarem strážníci hlídají v ulicích Norská a Okružní. Opatrně na silnicích. Motorkář přišel o život u Šternberka. Policie včera odpoledne jela k dopravní nehodě na silnici 46 u Lipiny na Šternbersku. Motorka se tu srazila s nákladňákem. Co se přesně stalo?
1: Nákladní vozidlo s přívěsem se při průjezdu pravotočivou zatáčkou střetlo s protijedoucím motocyklem. Řidič motocyklu při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, za což řidiči kamionu hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let.
0: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom Report. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Sport. Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Dnes od 18 hodin vyzvou Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si Lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži. Počasí.

0: Možná se ptáte,
1: a bude tady ještě dlouho to babí léto?
0: Ano, bude, minimálně do příští středy. Na Moravě máme dál vesměs polojasno se sluníčkem a odpoledne by se teploty měly pohybovat od 20 do 23 stupňů. A stále platí, že rána jsou chladnější s teplotami maximálně kolem osmičky. A díky stabilnímu počasí je stabilní i bio. Dál se drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
2: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.

0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci na Přerovské a taky na Lipenské u Ferony. Další hlídka v Březové, na Cvitavou, na Brněnské. Jinak nehoda se momentálně dořešuje v Prostějově, na Olomoucké a taky na Boskovicku na silnici 19 u Sebranic. Jedeme spolu na té správné vlně a my vám dál přejeme pohodovou cestu.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Tak a teď už hrajem.

likes to cruise the city, the backstreet nasty side.

0: rána Skyrock.
1: Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.

0: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Chomoutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Kácení u hřiště v Chomoutově si vyžádá zvýšenou opatrnost kvůli blízké zástavbě a elektrickým drátům. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak se bude rozvíjet česká armáda, to ukazuje aktuální cvičení v újezdu Březina na Vyškovsku a taky na poligonu v Lipníku. Cvičení Drone Shield představuje nové možnosti bezpilotních systémů z různých částí světa. Představit nové drony a nové typy protidronové obrany přijelo 73 firem.
1: My jako armáda testujeme komplexní schopnosti, to znamená, společnost přijede a měla by představit nám jejich řešení, které pokrývá naše potřeby. Právě tahle ta platforma umožňuje i tu kooperaci mezi firmami, což by nám potom přináší ty výsledky, benefity další rok, kdy ty firmy se poznají, využijí svoje výhody a vytvoří následně potom systém, který je komplexní.
0: Řekl pro ČTK vedoucí cvičení Michal Peterek. Jarní mrazy, letní krupobytí a sucho se podepsaly na úrodě zeleniny v Česku. Do poloviny září počasí způsobilo pěstitelům škody za 700 milionů korun. Poničená byla víc jak desetina osevní plochy, informuje o tom Zelinářská unie. Sport. Odstartoval nový ročník NHL. Úvodní zápas má za sebou vítěz minulé sezóny Carolina. Obhájce Stanley Cupu si na úvod připsal prohru 0-1 s Floridou. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má elitní český hokejový útočník David Pastrňák. Jeho Boston v noci na dnešek porazil 3-0 New Yorkské Rangers. Počasí.

0: Víme, jak bude. Víme, že počasí na Moravě je dál jako přes kopírák. Většinou je polojasno se sluníčkem a ani teploty se nemění. Do konce týdne bychom měli naměřit nejčastěji 20 až 23 stupňů. Poklidný charakter babího léta dneska místy naruší silnější vítr. Víc foukat to prý bude, zejména na horách. V nárazech kolem 55 km za hodinu.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že porouchané vozidlo máme na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc. Mělo by to být před exitem Křelov, tady opatrně. Policejní hlídku nám pak hlásíte na dálnici D46 na Prostějovsku, když se jede kolem Žešova. A komplikace stále na Boskovicku na silnici 19 u Sebranic. Teď je to tady dočasně uzavřené. Po nehodě dvou aut tady ještě stále pracují záchranáři. Tak poslouchejte dál, užívejte si jízdu s naším rádiem a hlavně nikam zbytečně nespěchejte.
2: Tak a teď už hrajem.

0: 33. září, poslední den tohoto měsíce, takže září, děkujeme, zítra přebírá štafetu říjen. Ještě než ho pustíme ke slovu, rozdáváme narozeninová přání. Slaví herečka Vanda Hybnerová, narozky má také zpěvák Pavel Vítek a... Narozeniny k nám přijíždí slavit i mistr světa Formule 1 Max Verstappen. Přesně před 20 lety se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která vyhrála Miss World. Tatiana Kuchařová from Czech Republic is Miss World. A kdo má svátek? V kalendáři je moc hezké jméno, Jeroným. Vše nejlepší přeje celý náš tým. V Česku jich jsou jenom 200 a přesně pro tohle jméno jsme připravili velmi limitovanou edici sváteční hymny.
1: Neslaví Jeronýmové.
2: Znáš nějakého?
1: Ne, ty?
2: Taky ne.
1: Tak snad nějaký poslouchá.
3: Jeronýme, ozvi se!
1: Co by se k dnešnímu svátku říct dalo?
3: Že Jeronýmu je ukrutně málo.
1: Ne! Synonymum pro dobrý tým.
3: To je náš

0: Jeronýmové, ať jste dneska kdekoliv.
1: Dejte o sobě vědět. A hlavně se nám nestraťte. Už tak je vás málo. Všechno nejlepší!
2: Skyrock kalendárium.
3: Poledne na

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme další
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
3: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, vysne čerpadla, honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
2: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus. Svou první premiéru nové sezóny uvede v pátek Činohra Moravská.

0: Pražského divadla Olomouc bude to drama Heda Gablerová od Henrika Ibsena. Klasické dílo světové dramatiky se na zdejší scénu vrací po více než století. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Projekt Jižního prstence zeleně v Prostějově se posouvá o další krok kupředu. Radní tu totiž schválili pronájem dalšího pozemku, díky kterému v jižní části města výhledově vznikne zcela nový velký pruh zeleně. Do komunálních voleb zbývají necelé 2 týdny a v Česku se množí případy volebních podvodů. V České republice přibývá případů lidí, kteří se bez svého vědomí objevili na kandidátkách stran a reprezentují je tak, píše deník. Lidé se proti nedobrovolnému zapsání na kandidátní listiny nemohou předem účinně bránit. Podpisy ke kandidatuře se totiž úředně neověřují a pochybení lze řešit až zpětně civilní žalobou nebo trestním oznámením. Sport. Tenistka, bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na svém Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Rozhodnutí učinila i přesto, že zmešká poslední turnaje roku. Počasí.
1: Víme, jak bude. Dneska na Moravě opět sluníčko a víc jak 20 stupňů. Taky zítra a v pátek, tedy na začátku října, bude většinou sucho a teplo. Odpoledne to znovu vystoupí na 20 až 24 stupňů. Noční a ranní minima ovšem budou většinou kolem 7-8. Ještě chladněji může být v některých údolích, kde se při jasné obloze a slabém proudění nahromadí studený vzduch. V takovém případě můžeme zaznamenat i přízemní mrazíky.
2: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na Brněnské a odstavené auto s poruchou ještě máme na dálnici D35 Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Tolik tedy naše blesková doprava. Rádio máte správně naladěné, tak hlavně na cestách mějte taky oči otevřené.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme moc rádi, že jste s námi. Středeční čas si přímo říká o zajímavou inspiraci a podnětné myšlenky. Už za chvíli nás čeká exkluzivní rozhovor s náměstkem hejtmana. Probereme téma, které pálí spoustu z nás, a to konkrétně možnosti rozšíření obecního bydlení v našem kraji. Přejeme vám příjemný poslech a skvělou náladu.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky,

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím. Úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje. Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.

0: vaše odpolední rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Půjde o dvouletý výzkum. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil 17-letý trest vězení pro seniora z Jihlavska za vraždu. Muž loni v únoru po sporech kvůli platbě za topení zapálil dům a pak zastřelil svého 35-letého synovce na ulici před zraky matky a policie. Při střelbě pronesl: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši přes 7 milionů korun. Součástí následujících komunálních voleb 9. a 10. října bude v České republice i 19 místních referend o výstavbě větrných elektráren. V nich se bude rozhodovat o vzniku až 81 nových turbín s celkovým výkonem 450 MW. Místní hlasování o možném vzniku nových větrníků proběhne i v našem regionu. Na Svitavsku, v obcích Dětřichov, Kamenná Horka, Mikuleč a Sklené a na Bruntálsku v Horním Benešově, Starých Heřminovech a Zátoru.
0: Sport.
2: České hokejistky dnes vstoupí do druhého turnaje Eurohockey Tour této sezóny. Ve finském Lahti na úvod vyzvou domácí výběr hokejistek. Zápas Česko-Finsko se hraje od 17 hodin a na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Počasí.
3: Možná se ptáte, a bude tady ještě dlouho to babí léto? Ano, bude, minimálně do příští středy. Na Moravě máme dál vesměs polojasno se sluníčkem a odpoledne by se teploty měly pohybovat od 20 do 23 stupňů. A stále platí, že rána jsou chladnější s teplotami maximálně kolem osmičky. A díky stabilnímu počasí je stabilní i bio. Dál se drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnáváme

0: Znali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady a taky víme, kde bychom v Olomouci měli přibrzdit. Třicítku dodržujeme například na Svornosti, na Kmochově anebo na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trošku víc rozjedete a pak zbytečně platíte pokutu. Připomínáme také omezení v Dluhonicích u Přerova kvůli rekonstrukci. Je do 20. listopadu uzavřený zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a rozhodně si s námi užijte zbytek cesty.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Moc děkujeme za vaši věrnost na našich vlnách. Středeční atmosféra příjemně plyne a my vás brzy zavedeme do světa toho nejzajímavějšího, o čem se aktuálně diskutuje a píše na regionálních webech. Přejeme vám, ať vám zbytek dne utíká přesně podle vašich představ.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 405 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
15: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23. 9.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyro. Jak možná víte, olomoucká Tramtáriem uvede o tomto víkendu novou premiéru. Je to mysteriózní komedie Čarodějky z Lipníku. A jak připomíná Report.cz, divadlo se v lednu 2027 stěhuje do nového, do Hanáckých kasáren. Prostějov pokračuje v péči o svou městskou zeleň. Na podzim tak přibudou další stromy, keře i květiny. A další informace pro nás má web Prostějov.eu. A zdravíme také Svitavy. Tady budou slavit Den seniorů příští úterý a bude i vyhlášení výsledků ankety Svitavský senior, Svitavská seniorka. Podrobnosti najdeme už teď na webu svitavy.cz. Taky dneska máte správně naladěno, protože u nás se vždycky dozvíte, co se kde děje.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Řidiči, městská policie Olomouc dnes opět měří povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Dohlíží na bezpečnost provozu ve městě. Hlásí, že dnes s radarem strážníci hlídají v ulicích Norská a Okružní. Opatrně na silnicích. Motorkář přišel o život u Šternberka. Policie včera odpoledne jela k dopravní nehodě na silnici 46 u Lipiny na Šternbersku. Motorka se tu srazila s nákladňákem. Co se přesně stalo?
2: Nákladní vozidlo s přívěsem se při průjezdu pravotočivou zatáčkou střetlo s protijedoucím motocyklem. Řidič motocyklu při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, za což řidiči kamionu hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let.
1: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom Report. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Sport. Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Dnes od 18 hodin vyzvou Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si Lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži. Počasí.
3: Víme, jak bude. Dál si užíváme sluníčko, jen večer se nám lokálně může jasné počasí změnit na polojasné. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 25 stupňům. Na podobné letní teploty se můžeme těšit i zítra. To čekáme polojasno, přechodně i oblačno. Rtuť teploměru se nám ve čtvrtek vyšplhá nejvýše k 20 až 24 stupňům. A přes 20 předpovídají meteorologové i v pátek a o víkendu. Až do neděle by nám navíc neměla spadnout ani kapka dešť. UV index máme v tomto týdnu na středním stupni. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem.
4: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
3: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník, konkrétně mezi exity Olomouc, Západ a Slavonín. V Olomouci máme taky několik policejních hlídek, stojí v ulici Šlechtitelů, Hamerská a na výjezdu z Olomouce na silnici 35 ve směru na Přáslavice. Bouračka dvou aut nám komplikuje dopravu taky na cestě mezi Mohelnicí a Zábřehem za Líbivou. Na silnici je překážka se zvýšenou opatrností, ale projedeme. Na překážku na silnici si pak dáváme pozor taky ve Zlíně v ulici Březnická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8.

0: jsme moc rádi, že dnešní den trávíte s námi na vlnách. Po svátečním začátku týdne se pracoviště rozjela v neobvyklém tempu, ale my pro vás máme skvělý recept na pohodu. Už za chvíli vám přineseme nálož parádních tipů na volnočasové aktivity, zajímavé akce i místa, kde se dá perfektně zrelaxovat. Přejeme vám skvělý den nabitý dobrou energií.
1: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny, nakupujte hezky česky.
2: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisů.

0: Věděli jste, že sehnat dneska šikovného tesaře je pro stavební firmy málem zázrak? Dobrých odborníků je málo a trh po nich doslova prahne. To pro tebe znamená jediné – jistou práci a parádní peníze. Střední škola řemesel v Šumperku a střední škola v Přerově na Kouřílkově ulici tě připraví pro reálný život. Žádné teoretizování. Od prvního ročníku tě čeká poctivá praxe, práce s výkresy i reálné zakázky. K tomu navíc získáš finanční podporu z krajského stipendijního programu Olomouckého kraje. Až dokončíš školu, firmy se o tebe poperou, nebo rozjedeš vlastní živnost a budeš pánem svého času. Staň se vyhledávaným profesionálem. Mrkni na školašumperk.cz nebo kouřilkova8.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: Skyrock. Kam vyrazit?
2: Vítejte mezi svými, vítejte doma, víme co dělat a kam vyrazit. Už zítra nás v olomoucké sedmičce čeká stand-up show, sex, děti a alkohol. Bude to večer plný smíchu s Martinem Jirmanem v sedmičce na Sokolské zítra od 19 hodin. Olomoučký baseballisté slaví 50 let od svého založení. A právě proto pro nás skokaně o víkendu chystají speciální program. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české i německé reprezentace a bude i výstava ikonických amerických automobilů a motorek. O víkendu na Lascích oslava olomouckého baseballu. Floria podzim na kroměřížském výstavišti proběhne od pátku až do neděle. Budou podzimní vychytávky na zahradu, unikátní expozice bonsai, cymbálovka i program pro děti. Od 2. do 4. října kroměřížské výstaviště a Floria. A o víkendu na hradě Sovinci budou duchové a dušičky. Netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, strašidelných pověstí a humor. Potkáme se tady s našimi dětmi?
3: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
4: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
3: A navíc?
4: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Bystro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Ať je fešák.
8: A má krásný oči.
9: Ať je vtipnej.
10: A chytrej.
11: A zajištěnej.
12: A hlavně, ať není ženatej.
13: Holky, nechceme toho trochu moc?
14: Tak jsem tady. Ahoj všem.
15: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
16: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
17: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
18: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
17: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
18: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přináší Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
2: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 40 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, kde se čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
1: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus. Svou

0: První premiéru nové sezóny uvede v pátek Činohra Moravského divadla Olomouc. Bude to drama Heda Gablerová od Henrika Ibsena. Klasické dílo světové dramatiky se na zdejší scénu vrací po více než století. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Na Přerovsku se kvůli pokračujícímu suchu prodlužuje zákaz odběru vody z řek a potoků, a to až do 31. října. Z tamních povrchových vod si tak lidé nadále nesmí zalévat zahrady, mít auta nebo napouštět bazény. Cílem tohoto přísného opatření je ochránit přežití vodních ekosystémů, které momentálně trápí extrémně nízké průtoky. Do komunálních voleb zbývají necelé 2 týdny a v Česku se množí případy volebních podvodů. V České republice přibývá případů lidí, kteří se bez svého vědomí objevili na kandidátkách stran a reprezentují je tak, píše Deník. Lidé se proti nedobrovolnému zapsání na kandidátní listiny nemohou předem účinně bránit. Podpisy ke kandidatuře se totiž úředně neověřují a pochybení lze řešit až zpětně civilní žalobou nebo trestním oznámením. Sport. České hokejistky dnes vstoupí do druhého turnaje Eurohockey Tour této sezóny. Ve finském Lahti na úvod vyzvou domácí výběr hokejistek. Zápas Česko-Finsko se hraje od 17 hodin a na našich vlnách uslyšíte výsledek. Počasí.
1: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 32 minut. Ačkoliv přes den se rtuť teploměru šplhá k letním teplotám, během noci padají teploty spíše k podzimním hodnotám. Nejnižší noční teploty mohou být i jen 7 stupňů nad nulou. Při bezvětří dokonce 5. Čtvrteční den pak ale zase přinese oteplení, můžeme se těšit na teplotní maxima mezi 20 až 24 stupni. Pokud plánujeme vyrazit na hory, tam bude mezi 14 až 18. Babí léto bude pokračovat až do víkendu.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na konci ulice Šlechtitelů u Holického lesa v Olomouci. Jsou tady kolony, počítáme se zdržením přibližně do 10 minut. 2 osobáky se nám pak srazily na výjezdu ze Zábřehu ve směru na Postřelmov, konkrétně na křižovatce silnice 44 a silnice na Rovensko. Se zvýšenou opatrností tady ale projedeme. Bouračku nákladňáku s osobákem pak řešíme na výjezdu do Valmezu ve směru od Zašové u nádraží Hrachovec. Policejní hlídky nám pak pomáhají a chrání na D1 mezi exity Přerov a Lipník Trnávka. Přejeme vám pohodovou cestu.
3: Tak a teď už hrajem.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a doopravdy je to obdivující, tak je ta svobodomyslnost. To my jsme neměli. My, generace 40-tníků, pokud se nám něco řeklo pan učitel, paní učitelka, tak bychom to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takový jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, k čemu mi to bude, co s tím můžu udělat. Ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohle je jejich veliké, veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88.

jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: Co je doma, to se počítá a platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zatepleném bytě to může být jenom pár desítek korun, u velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí dva dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže odteď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenomže zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
1: Skyrock.

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Připravili jsme pro vás další informace. Pocta pro Olomouc, nejvyšší ocenění, které uděluje předseda Senátu parlamentu České republiky pamětní stříbrnou medaili, získala k letošnímu roku osobnost z Olomouce. Za svou činnost získala medaili předsedy Senátu známá olomoucká sociální pracovnice a první ambasadorka onkologických pacientů ve fakultní nemocnici Olomouc Věra Zukalová. V Chomoutově u Olomouce odstartuje v úterý 6. října plánovaná těžba dřeva. Pracovat se začne nejprve v okolí fotbalového hřiště a následně se těžaři přesunou směrem k řece Moravě. Pokud se tam chystáte na procházku, počítejte s tím, že pohyb v lese bude kvůli bezpečnosti dočasně omezen.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Blíží se volby do obecních zastupitelstev, budou 9. a 10. října. V následujících dnech můžete čekat ve vaší poštovní schránce hlasovací lístky. Voliči je dostanou podle adresy svého trvalého pobytu do 6. října.
0: Sport.
1: Světový hokej bude mít nového šéfa a ve hře je výrazná česká stopa. Už tento pátek se na Tenerife vybírá prezident Mezinárodní hokejové federace a mezi 9 kandidáty figuruje i bývalý vynikající brankář Petr Bříza. Ten navíc podle všeho patří k hlavním favoritům celé volby.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Babí léto podle meteorologů bude pokračovat i na začátku října. Nadprůměrné vysoké teploty by pak mohly vydržet po většinu měsíce, i když se budou s blížící se zimou pomalu snižovat. I na nadcházející měsíc odborníci předpovídají sucho. V první polovině října to nevypadá na žádné větší deště. Ve zbytku října by nám pak mělo spadnout průměrné množství srážek.
3: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci dořešujeme nehodu na konci ulice Šlechtitelů u Holického lesa. Na porouchané auto a neprůjezdný pravý jízdní pruh si dáváme pozor na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Litovel. V opačném směru na D35 na trase Olomouc Mohelnice za exitem Křelov pak myslíme na uzavřený levý jízdní pruh kvůli práci na silnici. Policijní hlídku nám hlásíte v Konicích, v ulici Karafiátova, taky v Olomouci. V ulicích Ferstrova, Velkomoravská a Střední Novosadská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruky.

0: Děkujeme, že držíte naši vlnu. Středeční den utíká jako voda a my už brzy společně nahlédneme do dnešního kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a připomeneme si výjimečné momenty spojené s dnešním datem. Užijte si pohodu a dobijte si baterky na našich vlnách.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
4: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
5: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
4: A navíc?
5: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Skyrock. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
14: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 30. září, poslední den tohoto měsíce, takže září, děkujeme, zítra přebírá štafetu říjen. Ještě než ho pustíme ke slovu, rozdáváme narozeninová přání. Slaví herečka Vanda Hybnerová, narozky má také zpěvák Pavel Vítek a... Narozeniny k nám přijíždí slavit i mistr světa Formule 1 Max Verstappen. Přesně před 20 lety se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která vyhrála Miss World.
2: Tatiana Kuchařová from Czech Republic is Miss World.
1: A kdo má svátek? V kalendáři je moc hezké jméno, Jeroným, vše nejlepší přeje celý náš tým. V Česku jich jsou jenom 200-300 a přesně pro tohle jméno jsme připravili velmi limitovanou edici sváteční hymny.
3: Neslaví Jeronýmové.
4: Znáš nějakého?
3: Ne, ty?
4: Taky ne.
3: Tak snad nějaký poslouchá.
5: Jeronýme, ozvi se!
3: Co by se k dnešnímu svátku říct dalo?
5: Že Jeronýmu je ukrutně málo.
3: Synonymum pro dobrý tým.
5: To je náš

0: Jeronýmové, ať jste dneska kdekoliv.
1: Dejte o sobě vědět. A hlavně se nám nestraťte. Už tak je vás málo. Všechno nejlepší!
2: Skyrock kalendárium.
3: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili

0: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši přes 7 milionů korun. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom Report. Sport. Největší současná cyklistická hvězda Tadej Pogačar nakonec nebude obhajovat titul evropského šampiona na domácí půdě v Lublani. Ve slovinské nominaci totiž chybí, jelikož se stále dává dohromady po nepříjemném pádu na Vueltě. Domácí fanoušci si tak na jeho další start budou muset ještě chvíli počkat. Počasí.
1: Víme, jak bude. Na téměř letní teploty se můžeme těšit i ve čtvrtek. To čekáme polojasno a přechodně i oblačno. Rtuť teploměru se nám zítra vyšplhá k 20 až k 24 stupňům. A přes 20 předpovídají meteorologové i v pátek a o víkendu. Až do neděle by nám navíc neměla spadnout ani kapka deště. UV index máme v tomto týdnu na středním stupni. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Velkomoravská. V Olomouci na nás taky číhají policejní hlídky, a to hned na dvou místech. V ulici Ferstrova a na Masarykově třídě. Pomáhají a chrání taky v Přerově v ulici 9. Května a Lipnická. Stojí taky na D1 na exitu Hulín Západ. Za celý náš rádiový tým vám přejeme příjemnou cestu.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme moc rádi, že jste s námi. Středeční čas si přímo říká o zajímavou inspiraci a podnětné myšlenky. Už za chvíli nás čeká exkluzivní rozhovor s náměstkem hejtmana. Probereme téma, které pálí spoustu z nás, a to konkrétně možnosti rozšíření obecního bydlení v našem kraji. Přejeme vám příjemný poslech a skvělou náladu.
1: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zkátralá stará škola na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím. Úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje. Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
0: Skyrock.

0: chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Půjde o dvouletý výzkum. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil 17-letý trest vězení pro seniora z Jihlavska za vraždu. Muž loni v únoru po sporech kvůli platbě za topení zapálil dům a pak zastřelil svého 35-letého synovce na ulici před zraky matky a policie. Při střelbě pronesl: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši přes 7 milionů.

0: Víme, jak bude. Na téměř letní teploty se můžeme těšit i ve čtvrtek. To čekáme polojasno a přechodně i oblačno. Rtuť teploměru se nám zítra vyšplhá k 20 až k 24 stupňům. A přes 20 předpovídají meteorologové i v pátek a o víkendu. Až do neděle by nám navíc neměla spadnout ani kapka deště. UV index máme v tomto týdnu na středním stupni. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Velkomoravská. V Olomouci na nás taky číhají policejní hlídky, a to hned na dvou místech. V ulici Ferstrova a na Masarykově třídě. Pomáhají a chrání taky v Přerově v ulici 9. Května a Lipnická. Stojí taky na D1 na exitu Hulín Západ. Za celý náš rádiový tým vám přejeme příjemnou cestu. Počasí. Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
1: Tak a teď už hrajem.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Jak možná víte, olomoucká Tramtáriem uvede o tomto víkendu novou premiéru. Je to mysteriózní komedie Čarodějky z Lipníku. A jak připomíná Report.cz, divadlo se v lednu 2027 stěhuje do nového, do Hanáckých kasáren. Prostějov pokračuje v péči o svou městskou zeleň. Na podzim tak přibudou další stromy, keře i květiny. A další informace pro nás má web Prostějov.eu. A zdravíme také Svitavy. Tady budou slavit Den seniorů příští úterý a bude i vyhlášení výsledků ankety Svitavský senior, Svitavská seniorka. Podrobnosti najdeme už teď na webu svitavy.cz. Taky dneska máte správně naladěno, protože u nás se vždycky dozvíte, co se kde děje.
0: Za chvilku jedeme dál.

I think it's time for a bit of Cigar Box Boogaloo.

0: na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Je

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

0: Perličky z historie.
1: Je 23. září, pěkný den se Skyrockem. Dnes začneme netradičně na poli psychologie u Sigmunda Freuda.
2: Otec psychoanalýzy se v roce 1939 v konečném stádiu rakoviny nechal aplikovat smrtelnou dávku morfia. Bylo mu 83 let.
3: Sigmund Freud a Vídeň patří neodmyslitelně k sobě, jakkoliv se Freud narodil na Moravě a zemřel v Londýně. Skoro všechny své teze ale promyslel a formuloval tady. Freud vypracoval koncept nevědomí a hledal cesty do jeho hlubin, zboural hradbu mlčení kolem sexuality. Jeho ordinace byla první, v níž lékař poslouchal a pacient mluvil na legendární pohovce. Radikálně ovlivnil nejen psychologii a medicínu, ale také literaturu či filozofii.
1: Pokračujeme hlouběji do historie, a to v dopravě. Že nám tramvaje zvoní v ulicích, nám nepřipadá výjimečné, jak to ale v tuzemsku začínalo. Kolejový vůz vedený párem koní se poprvé vydává do pražských ulic 23. září 1875. Jezdí od Národní ulice po pravém vltavském nábřeží ke Karlínské invalidovně. Koňská tramvaj se ve městě dobře ujímá, brzy vznikají další trasy. Následně se v roce 1891 ve městě objevuje první tramvaj poháněná elektricky. Další samozřejmostí je pro nás žvíkačka. Její nejstarší nalezený vzorek, kterým byla pryskyřice či šťáva z gumovníků, pochází již z neolitu, tedy z doby před 9000 lety. Žvíkání gumy či březové kůry, která díky svým antiseptickým vlastnostem funguje i jako lék na zanícené dásně či bolavé zuby, bylo známé mnohým kulturám. Avšak první výrobu žvíkaček na světě uvádí do provozu Američan John Curtis a jeho bratr. Začínají vyrábět 23. září 1848. Americe ještě popřejeme proslulému rockerovi Bruce Springsteenovi. Rockový a folkový zpěvák, kytarista a multiinstrumentalista přichází na svět 23. září 1949. Springsteen dlouhodobě spolupracuje se svou kapelou E Street Band. V USA za svou kariéru prodává více než 65 milionů alb, celosvětově potom přes 120 milionů. Za svou práci také získává mnohá ocenění, mimo jiné 20 cen Grammy, 2 zlaté globy a jednoho Oscara za píseň k filmu Philadelphia. V roce 2004 je magazínem Rolling Stone vyhlášen 23. největším umělcem všech dob. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola, na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Stádium na Skyrocku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru s datem 24. září. Píše se rok 1970 vzhůru do kosmu.
2: Se Sovětům povedlo přivést z měsíce vzorek povrchu, aniž by k tomu bylo zapotřebí člověka přímo na měsíci. Tehdy tam přistála automatická kosmická stanice Luna 16.
1: Sportovní fanoušci rádi uslyší o největším fotbalovém stadionu Evropy. Barcelonský Nou Camp, domovský stadion slavné Barsy, má kapacitu téměř 100 000 diváků. Otevírá se 23. září 1957. Posunem do roku 1991 si v hudbě připomeneme nástup rokové odnože grunge. Skupina Nirvana vydává přelomové album Nevermind.
3: Jednoduchý dunivý rytmus, hardkorové nasazení, přímočaré texty o lásce, sexu, drogách a smrti a hlavně neumělý hlas Kurta Cobaina plný napětí a podivné hraniční vibrace. Desky Nevermind s legendárním miminkem sahajícím pod vodou pro dolarovou bankovku se po celém světě prodalo přes 50 milionů kusů.
1: Ve stejný den vychází i skvělá deska Blood Sugar Sex Magik funkrokových Red Hot Chili Peppers. Proti je její vydání také průlomem do mainstreamu a komerčním úspěchem. Z tracklistu si jmenujme hity Give It Away nebo Under the Bridge. Zítra opět vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.